0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Měžná dnes. V úvodu čerstvé svěží raní jízdy rádejch budou dělat společnost. Na playlistu Britney Spears s hitem Baby One More Time. Alok si to střihl s DJem Davidem Gettou a vznikl kousek Run Run River. Ranní pohodička, kterou doplní krom jiných i Mandraže. A ona se smála. Tak věříme, že i dnes v úterý 18.8. roku 2026 bude důvod k radosti. Vy, kteří jste očekávali nějaké to ochlazení, tak aktuální předpověď počasí slibuje maximálně 24 stupňů Celsia. Dočkali jste se. Léto nám ale rozhodně nekončí a taky nadále. Ještě předtím, než vám prozradíme, jak dneska bude v Jomoravském i Zlínském kraji, nabízíme

0: soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Počasí.
1: Dobré ráno, Moravo. Po včerejších deštích přichází v úterý 18. srpna ochlazení. Dnes očekávají meteorologové maximálně 24 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu očekávají ráno krátce polojasno až skoro jasno, jinak bude převažovat oblačno a zejména na severu kraje se s malou pravděpodobností objeví slabé přehánky. Odpoledne bude převažovat zataženo a naopak hlavně na jihozápadě kraje se může objevit slabý déšť. Večera hlavně v noci budou postupně od severozápadu srážky přibývat, a to na větší části území. Pojďme mrknout i na ranní teploty. 3 minutky před půl šestou v Brně 13, po 14 stupních Celsia máme po ránu v Novém Podvorově, hustopečích i šlapanicích.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké letní ráno přejeme i na cesty, opatrně aktuálně na dálnici D2 na 27. kilometru u Podivína ve směru od Břeclavi na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené na krajnici. Šťastnou úterní cestu.

první zásilkový katalog a objevení Helia. Je o tom už za chviličku více v ranní jízdě rádia. No a samo sebou, že mrkneme i do kalendáře. Přesně, podíváme se, kdo má svátek.

0: krásné úterní ráno, čas 5.38, čas zraní zde rádek poblahopřát Helenkám na celou jižní a jihovýchodní Moravu, protože právě Helena má v úterý 18.8. svátek. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě, vždyť bajná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která její dá na dovínku. Gratulace po ránu míří na Zlínsko, kde máme 676 žen s tímto nádherným jménem, z Znojemsko jich hlásí 568, Mikulovsko 119 a gratulace míří i na Vůčovicko, kde máme 92 žen se jménem Helena. Samozřejmě, že tam zamíří hudební dárek v podobě formace E-Money. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Lucky a Mirandám, tak Hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme leholin se mrknout i do historie. 18. srpna roku 1872 Aaron Montgomery Ward poslal lidem svůj první zásilkový katalog. A jestli vám dnes připadá normální vybrat si něco na internetu, kliknout na objednat a čekat na kurýra, tehdy to byla docela revoluční myšlenka. Ward svůj katalog vytiskl na jediný list papíru a nabízel v něm 163 různých věcí. Zaměřil se hlavně na lidi na venkově, kteří neměli kolem sebe velké obchody a široký výběr zboží. Stačilo si tedy v tom katalogu vybrat, objednat poštou a na zboží si počkat. Takže vlastně takový první e-shop bez internetu a místo pár kliknutí jste tehdy potřebovali papír, tušku, no a pravda trochu trpělivosti. No a v úterý 18. srpna propátráme také vědecké vody. 18. srpna roku 1868 se při zatmění slunce podařilo objevit něco, co tehdy nikdo na Zemi neznal. Francouzský astronom Pierre Janssen sledoval slunce a všiml si zvláštní žluté čáry ve světle. Neodpovídala žádnému známému prvku a vědci tak usoudili, že právě narazili na něco úplně nového. Dostalo to jméno Helium podle řeckého boha slunce Helia. A na tom je možná nejzajímavější, že Helium bylo nejdříve objeveno na slunci a teprve o téměř 30 let později ho vědci našli i na naší zemi. Dnes ho známe třeba jako plyn, který nám plní balónky a ano, mění hlas. Zpátky k Helenám, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme slibovaný hudební dárek 5 hodin a 40 minut za pár minut v ranní jízdě, skřeťák a úterní ranní vtípek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: dvě minutky po 6:15, vyšujeme krásné, pro někoho možná chladnější úterní ráno, teploty se pohybují kolem 13 stupňů Celsia, no ale máme tady pro vás hřívé hity pro dobrou náladu, toto byly Mantra, že ona se smála, za kličku další z hitů pro dobrou náladu, ale teď taky skřeťák a po ránu vtípek, protože víme, že s úsměvem to půjde zase o kapičku lépe, tak hezké ráno.
1: No dobré ránečko, přátelé, co mají společného mikroskop a ženská ruka? No přeci zvětšování.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterní ráno, Moravo. Tady je další ranní přehlídka hitů pro dobrou náladu, jež nám budou dělat společnost po 6. hodině. A dočkáme se i australské krásky Kylie Minogue. Přidá se po ránu kapela Krištof. Stejně jako DJ Team Kamrad. A bude to mnohem více, co vám po 6. hodině z hitů pro dobrou náladu nabídneme. A taky se v úterý 18.8. dovíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Tak třeba u Rosic na Brněnsku se od konce srpna rozjedou 3 opravy silnice první třídy číslo 23. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí. Nepamatuju si, že bychom za poslední dny týdny hlásili, že rtuť teploměru neukáže ani na letních 25 stupňů Celsia. Podrobnosti už za chviličku. I tak se ale bude rozhodně hodit soutěž o klimatizaci, kterou budete moci využívat nejenom v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
0: Minuta a o 6. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: U Rosic na Brněnsku se od konce srpna rozjedou 3 opravy silnice 1/23 a ubytování ve Zlínském kraji patří podle hostů k nejlepším v Česku. U Rosic na Brněnsku se od konce srpna rozjedou 3 opravy silnice 1/23. Mezi Kývalkou a Rosicemi opraví ředitelství silnic a dálnic za 48 milionů korun bez daně necelé 4 kilometry. Dopravní omezení potrvají zhruba 85 dní. V samotných Rosicích se od 14. září do 8. listopadu bude jezdit kyvadlově a vozidla nad 3,5 tuny čeká po určitou dobu objížďka přes Tetčice, Neslovice a Babice. Od 20. září se přidá oprava kilometrového úseku mezi Zakřany a zastávkou u Brna, také tam bude provoz kyvadlový a práce potrvají nejvýše měsíc. Ubytování ve Zlínském kraji patří podle hostů k nejlepším v Česku. Za posledních 5 let získalo na portále booking.com průměrnou známku 8,85 z 10 a mezi kraji skončilo druhé jen o 0,2 bodu za Pardubickým krajem. Výsledek pochází z více než 126 tisíc recenzí návštěvníků. Ti oceňovali především pohodlí, čistotu a polohu ubytování. V hodnocení personálu byl Zlínský kraj dokonce nejlepší v republice, a to se známkou 9,35 z 10.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: A tady už je slibovaná předpověď počasí pro úterý 18. srpna. Ráno očekávají meteorologové krátce polojasno, dopoledne převáží oblačno. Odpoledne bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabý déšť. Později večer srážky budou přibývat. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 24 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a po ránu, tedy minutku po 6. hodině, zdravíme do Hrušek, kde měříte 14 stupňů Celsia, stejně jako Buchlovice, Ždánice i Veselí nad Moravou.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A pořád opatrně na D2 na 27. kilometru u Podiví na Vesmíru od Břeclavi na Brno. Jak už od nás víte, je tam nepojízdné osobní auto odstavené na krajnici. Šťastnou úterní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A vlastně na cesty se za pár minut vrátíme, protože tady máme takovou otázečku. Kdy jste se naposledy podívali, dokdy vám platí řidičák? A? Do konce roku čeká výměna ještě stovky tisíc řidičům. Za chviličku nabídneme podrobnosti. Teď je tady Kylie Minogue.

0: 6 hodin 8 minut, krásné úterní ráno, Moravo, za námi Mr. Props, před námi kapela Krištof a taky Mika. Na řidičský průkaz, chcete-li na řidičák, většinou mrkneme až ve chvíli, kdy jedeme třeba na Rovču a jen tak pro sichr se podíváme, že platí. A nebo třeba taky v případě, kdy uslyšíte v rádiu otázku, kdy jste se naposledy podívali do, kdy vám platí řidičák. A právě tehdy může přijít možná i nepříjemné překvapení. Do konce letošního roku si ho musí vyměnit ještě přes 284 tisíc řidičů, jen v Jihomoravském kraji více než 31 tisíc. Co když patříte i vy mezi ně? Platnost samozřejmě najdeme přímo na průkazu a o nový můžeme požádat už 90 dnů před jeho koncem, tedy před koncem platnosti. Dobrá zpráva je, že kvůli tomu nemusíme stát frontu na úřadě. Jak už jsme kdysi na rádiu jich říkali, výměnu zvládnete zdarma přes portál dopravy, třeba pomocí bankovní identity, a samotná žádost zabere jen pár minut. Standardně má být nový průkaz hotový do 20 dnů. Za 700 můžete využít i expresní vyřízení do 5 pracovních dnů. A pokud se vám nechce ani pro hotový řidičák na úřad, za 100 si ho můžete nechat poslat do balíkovny nebo výdejního boxu. A pozor na jednu věc. Předpokládám, že propadlý řidičák doma ničemu nevadí, ale řídit s ním už nesmíte. Na místě za to hrozí pokuta až 1500 ve správním řízení 2 až 5 tisíc. Takže jestli vás čeká cesta na dovolenou, možná právě ráno ideální chvíle mrknout do peněženky, dokdy vám ten váš řidičák vlastně platí. A nejde jenom o tu dovolenou, jde o to, že zbytečně potom, když vás náhodou policista zastaví a zjistí, že máte propadlý řidičák, budete za to cálovat. Takže než dneska vyrazíte, zkuste mrknout na ten řidičský průkaz, dokdy vám platí, a při té příležitosti třeba i na občanský průkaz. Kolikrát se člověk diví, jak ten čas letí, a možná si řekne, ale však je to teprve pár roků, co jsem byl nebo byla na tom úřadě pro řidičák a nebo občanku, a hle, najednou člověk zjistí, že třeba platí jen do konce letošního roku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 18.8. Dokážeme si představit, že mnozí si zvolí svatbu na ještě magičtější datum, třeba 18.8.2028. Ano, ještě dva roky nás čekají, než takové magické datum tady bude, ale přesto jsme si zvolili ranní téma právě svatební. Někdo řekl ano ve 20, jiný až po 40. Dneska se ptáme, v kolika letech jste měli svatbu, v kolika letech jste se vzali nebo vdali vy. Budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku a tradičně napíšete na Facebook rádiích nebo pošlete SMS-ku či WhatsApp zprávu na 606 703 889. Děkujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: týdnek. Dnes, jak zaznělo v předpovědi počasí, běrtuť teploměru neměla ukázat ani na letních 25 stupňů Celsia. A tak tomu možná někteří častě z rána budou potřebovat hřejivé hity pro dobrou náladu. Na playlistu třeba Evča Farna s kapelou Miraj. Po půl sedmej čokoládová kráska Rihanna. Don't stop the music. A po půl sedmé v úterní ranní jízdě zazní i Olivia Rodrigo. Za chvíličku taky krátké jihomoravské zprávy. Za ten 18. srpna podíváme se na ranní moravské teploty a vyrazíme za vámi i na cesty. A nezapomeňte, stále máte šanci ulovit si ve vysílání rády a jejich klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: mikrofon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na TD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. TD Bike.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: A přidáme přesný čas, je 6:30, chcete-li 6:30.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září. Od 6. září pak stát každou první neděli v měsíci do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea i galerie. V Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Brněnští strážníci jich od ledna do konce července řešili 20, ti zlínští dokonce 25. Při odhalování viníků pomáhají fotopasti, kamery, ale také upozornění od lidí.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: Podíváme se také na teploměry, ty ve Zlíně, Tvarožné Lhotě, Velkých Pavlovicích i Ostrožské Nové Vsi právě teď ukazují 13 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
4: Zdravíme za volanty, míříme na dálnici D2. Na 10. kilometru směrem od Brna na Břeclav stojí odstavená motorka, tak projíždějte opatrně. Na D2 zůstáváme na 0. kilometru. Tentokrát ve směru od Břeclavy na Brno v místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a tvorbou kamionů. Tvorbou kolon kamionů v pravém jízdním pruhu. Tak pevné nervy, si hem šťastnou úterní cestu.
6: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
4: Rekonstrukce domu rovná se poklad? No v Belgii ano, více za chvíli.

0: sen mnohých, kteří koupili nějaký starý domeček a začali ho rekonstruovat. Stejně jako stavební dělníci v Belgii, kteří při rekonstrukci doma narazili ve zdi na zlaté mince a slitky v hodnotě asi 218 milionů korun. 18-letý brigádník, který nejdřív vůbec netušil, co našli, myslel si, že se dívá jen na nějaké jednoeurové mince, ale pak vedle nich zahlédl dokonce i zlatou cihlu a bylo naprosto jasné, že toto nebudou jen nějaké ty drobáky na kafe. Dělníci nález poctivě ohlásili policii a teď začíná možná ještě zajímavější část příběhu, komu všechno to zlato vlastně připadne. To je takový trošičku problém, protože původní majitel má podle belgického práva 5 let na to, aby se přihlásil. A to je problém pro ty stavební dělníky v případě, že se přihlásí, tak samozřejmě...
1: Kluci nemůžou 5 roků dělat.
0: No, ale pokud se nikdo neozve a zároveň se neprokáže souvislost s nějakým trestným činem, mohl by se poklad rozdělit mezi nálezce a současného vlastníka pozemku. Ale jak jsme říkali, musí se čekat celých 5 let. Teď si představ, že
1: jsi už jako 4 roky 364 dní a říkáš si, no, jo, je to moje a dojde týpek na poslední den, já si to beru.
0: Jako ten brigádník si jdeš přivydělat nějaké prachy a teď objevíš poklad v hodnotě 218 milionů korun. Nějaká část ti může připadnout a si říkáš, tak mám dělat ty 4 roky nebo nemám dělat ty 4 roky? Bude ze mě potom milionář nebo nebude ze mě potom jakože milionář?
1: Stačilo si jednu cihličku nenápadně hodit do kapsy.
0: Ale on takový nebyl. Oni poctivě zavolali policii. Možná, že kdyby to nebylo v Belgii, možná, kdyby to bylo někde jinde, tak to
1: třeba v Ústí. Úplně...
0: To říkáš ty, jako. To říkáš ty. Tak dámy a pánové, v případě nějaké té rekonstrukce, až budete vrtat, možná, že i vám to zacínká, možná, že vy objevíte nějaký ten poklad. Pak je otázka, jestli teda to jako, co, nahlásit, anebo co, to nenahlásit.
1: Já myslím, že v takovém množství by to nikomu nechybělo.
0: Myslíš, jo?
1: Doufám.
0: No.
1: Ne, že bych něco takového měl v kapse. Vůbec.
0: To by se musel mít proklatě nízko, teda kdybys tam měl takové zlaté cihličky. No tak, ať už to dopadne, jak to dopadne. Ideálně by bylo, kdyby se samozřejmě prohlásilo, že to nepatří do nějaké té gangové skupiny, že to prostě nesouvisí s nějakým trestným činem. No ať si to potom užijí jako ve zdraví.
1: To bude dovolená.
0: To je odměna pro brigádníka, zlatá cihla.
2: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-morava. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Please.

0: Někdo to stihl už ve 20, jiný si dal na čas a do svatebního obleku nebo šatu skočil až po 40. A někdo dost možná pořád čeká, jestli vůbec někdy přijde ten správný důvod řešit dort, prstýnky a zasedací pořádek pro příbuzné. Dneska v úterý 18. srpna se v radním tématu ptáme, v kolika letech jste měli svatbu a proč se ptáme. Z jednoho prostého důvodu, dneska je 18.8. a víme, že mnozí vyhledávají speciální nějaké tajemné nebo krásné data k tomu, aby se vzali. Neříkám, že zrovna 18.8.2026 je ten případ, ale 18.8.2028 to ten případ bude, takže máte ještě 2 roky třeba času na
1: plánování. Chceš mi tím jako něco naznačit? Každopádně máme tu vzkaz od posluchačky Aleny, která píše 27. říjen roku 1973. Já jsem mala 18, manžel 27, bohužel jsem už 6 rokov vdova. Manželstvo jsme mali pěkné, manžel byl muzikant a já jsem ho vozjevala na kšefty, s muzikantami bylo vždycky veselo. Já můžu potvrdit, že chlapíci, ať už hrají na jakýkoliv nástroje, tak je s nimi opravdu sranda každým coulem.
0: Jarmila se přidává také k úternímu rannímu tématu. 4.6.1977 bylo mě 22 let a příští rok slavíme 50 let. Jojo, letí to strašně. Krásný den všem, Jarmilko, i vám a děkujeme.
1: Hezky si to rozvrhla Evička, ta se vdávala 20. června 1985. Bylo jí 21 let, manželovi 24 let a 20. května roku 1987 se jí pak narodil první synátor. Na druhého se spolu načekali, ten se narodil prý až za 7 let, ale hlavně jsou pořád spolu a pořád šťastní.
0: No a jak to říct, no poprvé je to na zkoušku, po druhé už člověk ví co a jak, a když je to po třetí, tak už je člověk profik. Třeba jako Lenka, která píše k rannímu tématu krásné ráno přeji, svatbu jsem měla ve 22 letech, v 31 letech a do třetice všeho dobrého v 46 letech. Zdraví Lenka, Leni taky moc zdravíme.
1: Zkusit se má všechno, Léňa je gurmán.
0: No to teda určitě ano. Tak pokud máte chviličku, budeme velmi rádi, když se zapojíte do radního tématu. Ptáme se, v kolika letech jste měli svatbu, protože jak už jsme taky vzpomínali, někdo řekl své ano ve 20, někdo ve 40 a někdo stále ještě čeká, že Vojtíšku.
1: Přesně tak.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jen ranním táčatům jsou určeny úterní čerstvé jihomoravské zprávy. Kromě toho se dozvíte, že do státních hradů, zámku, muzeí i galerii se dostaneme zdarma. Kdy přesně? Odhalí už za chvíličku Vojta.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
8: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
7: Více na www.tymaturciak.art.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Máme minutku po 7. hodině. Dobré úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma a v Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září, a to na základní prohlídkové okruhy, přičemž akce se týká objektů ve správě Národního památkového ústavu. Od 6. září pak stát každou první neděli v měsíci až do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea a galerie. Na Jižní Moravě se to týká například Moravské galerie v Brně, Technického muzea v Brně a skanzenu ve Strážnici, ve Zlínském kraji pak třeba muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. V Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Brněnští strážníci jich od ledna do července řešili 20, zatímco ve stejném období roku 2024 pouze 8. Ještě větší nárůst hlásí Zlín, tam za prvních 7 měsíců letoška policisté zaznamenali 25 případů oproti 8 loňským. Při odhalování viníků pomáhají fotopasti, kamery i upozornění od lidí. Za znečištění veřejného prostranství může na místě padnout pokuta do 10 000 korun, ve správním řízení až 50 000.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: A tak možná by bylo mnohem lepší kolikrát dát někomu pytel, rukavice, aby to pouklize po celé ulici, než dávat nějakého flastra, aby si to někdo příště rozmyslel.
11: Otázka, jestli by to naše byrokracie umožnila.
0: Asi zřejmě ne. No ale tak pojďme k dnešní předpovědi počasí, která v úterý 18. srpna neslibuje ani letní teploty. Rtuť teploměru vyšplhá dnes maximálně na 24 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji dokonce maximálně na 22. K tomu ráno očekávají meteorologové krátce polojasno, do dopoledne převáží oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabý déšť, pozdě večer mohou srážky i přibývat. Míříme taky k aktuálním ranním teplotám, Hodonín, Čejkovice, Lanžot 14, zdravíme i do Polešovic, kde měříte také aktuálně 14 stupňů Celsia.
12: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme za volanty na silnici 1/52 v Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra. Došlo ke střetu dvou osobních aut, zdržení zhruba 10-minutové. A pozor stále na D2 na 0. kilometru ve směru na Brno. V místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a tvorbou kolon kamionů v pravém jízdním pruhu. Šťastnou úterní cestou.
2: Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Už za chvíličku prozradíme, kdože má dneska svátek a podíváme se i na nějaký ten významný den. 4,5 minutky po 7. hodině, ale taky k hitům pro dobrou náladu. Teď jsou Charlie XCX.

0: 11 minut po 7 hodině v úterní raní z Jedu Wanted, za chviličku Shakira a Die Die, a tak ten song dáme Helenkám k dnešnímu svátku. Ano, dnes úterý 18.8. jsou v kalendáři vepsány právě Heleny. Heleny třeba z Hodonínska slaví svátek. 348 žen s tímto jménem tady máme, stejně jako na Břeclavsku. Krásná schoda. Kyjovsko je na tom obdobně. 346 žen na Kyjovsku dneska slaví svátek. A gratulace míří třeba i na Uhersko-Brodsko, kde máme 267 žen se jménem Helena. I tam pofrčí za chvíličku hudební dáreček. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Lucky a Miranda, tak hafarům a kočičkám také všechno nej. No a představte si, že na úterý 18. srpna připadá hned několik jakoby zvláštních dnů. Dneska tady máme třeba den rulanského modrého, neboli den Pinot Noir. Dnes také oslavujeme den náhody, protože nečekané zvraty v životě často vedou k těm v mnoha případech nejlepším okamžikům. 18. srpna, aby toho nebylo málo, je také mezinárodním dnem uznání řidičů a řidiček doručovacích služeb. Prostřednictvím jehož děkujeme všem doručovatelům, doručovatelkám, ať už v těch autech nebo na kolech, ale i ty, co chodí pěšo, tak si na ně vzpomeňte, až vám dneska dovezou váš balíček. Rozhodně nemají často jednoduchou práci. Na dnešní den připadá i Světový den výzkumu rakoviny prsu a ten upozorně na důležitou práci výzkumníků, vědců i lékařů, kteří mají jediný cíl porazit tuto zákeřnou nemoc. A zároveň slouží i jako osvětový den pro širokou veřejnost. No a vězte, že dnes slavíme i den pod názvem Den nikdy se nevzdávej. Ten je o pěstování odhodlaného myšlení, které nám pomáhá překonat všechny těžké překážky, které nám život hází do cesty při dosahování našich cílů. To všechno pod hlavičkou 18. srpna. Takže dámy a pánové, za mě dnešní úkol je vlastně docela jasný, když to dáme všechno dohromady. Nevzdávat se, poděkovat kurýrovi, nechat se příjemně překvapit nějakou náhodou, no a večer to všechno případně oslavit sklenkou rulanského modrého. Jen prosím v tomto pořadí, hlavně pokud ještě někam řídíte. Krásné úterní ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Ranní pohorovečka spojená s letní atmosférou.
1: Tebe to úplně roztančilo.
0: No tak je to muzika z 80. let, co si už pamatuju, takže se na to těším.
1: Já ti podám ten čagán, ano.
0: Mimochodem, teď ta otázka, a co děti? Mají si kde hrát?
1: No, v Řecku je to trochu problém. Konkrétně míříme do řecké vesničky Prodromos, která má asi 400 obyvatel, ale žádné dětské hřiště. Nicméně tamní starosta to vyřešil po svém a každý večer uzavírá hlavní silnici tak, aby si děti měly právě kde hrát. To dětské hřiště se v řecké vesničce Prodromos skloňuje už od roku 2017, tedy nějakých 9 let, ale známe to, byrokracie, papíry a možná, řekněme, lenost některých úředníků, proto starosta musel přijít právě s tímto netradičním řešením a každý den od 9:30 večer do půlnoci nechává hlavní cestu úplně uzavřít pro dopravu a vpouští tam děti, ať si můžou jezdit na kole, hrát fotbal, kreslit skřídami a cokoliv je napadne. Možná si řeknete, od 9:30 do půlnoci to je takový pozdní čas, ale v Řecku je to celkem stabilní hodina, během které se ještě normálně funguje, tam ten život začíná o něco později než u nás. Takže děti, ano, mají si kde hrát, sice ne na svém hřišti, ale na hlavní silnici. Já myslím, že proč ne vlastně?
0: To je takové strašně zvláštní, že my jsme museli být dělali o 7:30 doma, nebo prostě jak se rožily lampy, tak jsme museli být doma, jinak by nás zebrali k lékárnice a tady podívejte se, se uzavře cesta od 9:30 až do půlnoci, aby si děti měli kde hrát. Jino, jak se říká, jiný kraj, jiný mrav, no.
1: No Balkán, tam je to jiný svět.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Své tentokrát krátké jihomoravské zprávy. A i dále pokračuje soutěž o zařízení, které vám udělá radost nejen v létě, ale i v zimě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hahaha, nábytek od Štacha.
5: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte prodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
8: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Hezké úterní jítro, přinášíme přesný čas, máme 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Mezi Kývalkou a Rosicemi na Brněnsku opraví ředitelství silnic a dálnic za 48 milionů korun bez daně necelé 4 kilometry úseku. V samotných Rosicích se od 14. září do 8. listopadu bude jezdit kivadlově a vozidla nad 3,5 tuny čeká po určitou dobu objížďka. Ta povede přes Tetčice, Neslovice a Babice. Ubytování ve Zlínském kraji patří podle hostů k nejlepším v Česku. V součtu skončilo pouhé 2/7 za vítězným Pardubickým krajem. V hodnocení personálu byl Zlínský kraj dokonce nejlepší v republice, a to se známkou 9,35 z 10.
1: Rádio Jih. Počasí.
11: Jak jsou na tom stupnice teploměru? U nás v Hodoníně, Prušánkách, Hustopečích a Boršicích aktuálně ukazují 14.
1: Rádio Jih.
12: doprava.
0: Znovu taky na cesty, zdravíme za volanty, opatrně v Brně v ulici Hlinky, kde je komunikace uzavřena kvůli mimořádné události. Na místě zasahují záchranné složky. Připomínáme, v Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra došlo ke střetu dvou osobních aut. Zdržení asi 10minutové a pozor, stále také na D2 na 0. kilometru ve směru na Brno. V místě dopravního omezení počítejte s pomalým provozem a tvorbou kolon kamionu v pravém jízdním pruhu. Šťastnou úterní cestu.

dnes vlastně dostávají děti kapesné a nosí ještě vůbec drobné v peněžence. Naprosto nový průzkum ukazuje, že většina rodičů dětem peníze dává pravidelně jen kasičku u starších. Dětí čím dál častěji střídá mobil. Podrobnosti už za chviličku. Teď Bruno Mars a

0: Hezké úterní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, čas 7 hodin 42 minutky, za chvíličku Fever Dream a Alex Warren. No, možná si vzpomenete, kolik jste jako děti dostávali kapesné vy. Dnes ho od rodičů dostává skoro 9 z 10 českých dětí a nejčastěji jde o několik stovek měsíčně. Třetina dětí si přijde na 100 až 300 korun, další čtvrtina na 300 až dokonce 600 korun. A zatímco menší děti pořád většinou dostanou penízky hezky do ruky, u teenagerů už přebírá vládu karta a tím pádem i mobil. Mezi 15 až 17 letými platí mobilem skoro polovina. To si jako my, když jsme byli děti, nedokážeme vůbec ani představit. Zajímavé je, že děti všechno hned neutratí za sladkosti a zábavu, alespoň část kapesného si odkládá 87% z nich a to je paráda. Mladší hlavně do kasičky, starší už častěji na spořící účet a podle odborníků vlastně není nejdůležitější, jestli dítě dostane 200 nebo 5, důležitější je pravidelnost a možnost zjistit na vlastní kůži, že když všechny peníze utratím v pondělí, v pátek už zkrátka není z čeho brát. A víme, že ta finanční gramotnost v mnoha školách, respektive u mnoha školáků napříč celou třeba základní školou pokulhávala. Teď pomalinky, ale jistě se to všechno zlepšuje. Tak to je naprostá paráda, tomu přidáme parádní hity pro dobrou náladu a pojede to jako po másle. Hezké úterní ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10 minut před 8, rok seťáci, Joe Wright, za chvilečku taky Ladis a Nicole a žijem pre moment a v tomto momentu, v úterý 18.8. se dostáváme k rannímu tématu, ke svatbě. Znáš to, ne?
1: No jasně, vezmeš si mě.
0: No, tak dámy a pánové, nic jsem neslyšel a doufám, že vy taky ne. My se dneska ptáme, v kolika letech jste měli svatbu, protože někdo řekl ano ve 20, jiný až po 40, někdo to možná teprve plánuje, tak v kolika letech jste se vzali nebo vdali vy? Dejte vědět a zapojte se do úterního ranního tématu.
1: Napsala nám Růžena, dobré ráno, s manželem jsme se brali po půlroční známosti 14. dubna 2001 a 5 měsíců na to se nám narodila dcera. To byl teda dobrý sešup. Letos jsme oslavili společných 25 let, tak jsme rádi, že to funguje takhle dlouhou dobu, i když to bylo na začátku poněkud rychle.
0: Krásný příběh píše i Wendy. K dnešnímu tématu, cituji už její WhatsApp zprávu, kdy jsme se brali. Tak poprvé to bylo v roce 2000. Pak jsme se rozvedli v roce 2012. No a podruhé jsme se vzali v roce 2024. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. My to dali po 12 letech znovu, aniž bychom se kdy vlastně odloučili. Ono lepšího stejně nenajdeš. A k tomu mohu střídat snubní prstýnky. Krásné. Wendy, moc děkujeme. Další ze zajímavých příběhů.
1: Napsala nám i Jarmila, dobré ráno, my jsme měli svatbu v prosinci roku 1990. Mně bylo 18, manžel měl 19 a letos jsme spolu 36 let. Máme dvojčátka a dvě holčičky, dohromady 4 krásné děti a teď v sobotu vdáváme tu nejmladší dcerušku. No. Já jsem ti říkal, jestli si mě vezme, že bychom to jako zkombinovali ještě narychlo na sobotu, no.
0: Po druhé jsem nic neslyšel a po třetí už použiju fyzický trest. No a Dáša, stejně jako Jarmila, ta se brala taky v roce 1990 a píše, oběma nám bylo 20 let a dosud jsme spolu. Tak to je parádička, to velmi rádi slyšíme. Ptáme se v rámci dnešního ranního tématu, v kolika letech jste měli svatbu a tak trošičku se přiznáme, že nás k tomu inspiroval ten dnešní datum 18.8., protože mnozí si vybírají nějaké magické datum k tomu velkému dnu do života. Předpokládám, že za 2 roky bude též 18.8.2028. Mimochodem včera to vzpomínala i naše kolegyně Verča. I ona je pořádné číslo.
1: No to teda.
0: Na to číslo tak nějak jako bere. Tak v kolika letech jste měli svatbu? Dejte vědět přes Facebook rádi, jich posílejte dále SMSky WhatsApp zprávy na 606 703 889. My posíláme další zítu pro dobrou náladu. Hezké jítro, ať se vám daří.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na kabáty to zrovna dneska není, ale ani letních hodno. Dneska nedosáhneme. Slibují meteorologové faktuální předpovědi počasí, kterou už za chviličku nabídeme. Přednost ale dostanou zprávy. Ubytování ve Zlínském kraji prý patří podle hostů k nejlepším v Česku. Tak se na to zaměříme. A vy byste se měli taky zaměřit na klimatizaci, tedy v případě, že o ní máte zájem.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih.

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
7: Krásné 18. srpnové jítro roku 26. Hezké úterý je 8.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: U Rosic na Brněnsku se od konce srpna rozjedou tři opravy silnice 1/23 a ubytování ve Zlínském kraji patří podle hostů k nejlepším v Česku. U Rosic na Brněnsku se od konce srpna rozjedou tři opravy silnice 1/23. Mezi Kývalkou a Rosicemi opraví ředitelství silnic a dálnic za 48 milionů korun bez daně necelé 4 kilometry. Dopravní omezení potrvají zhruba 85 dní. V samotných Rosicích se od 14. září do 8. listopadu bude jezdit kivadlově a vozidla nad 3,5 tuny čeká po určitou dobu objížďka přes Tetčice, Neslovice a Babice. Od 20. září se přidá oprava kilometrového úseku mezi Zakřany a zastávkou u Brna. Také tam bude provoz kivadlový a práce potrvají nejvýše měsíc. Ubytování ve Zlínském kraji patří podle hostů k nejlepším v Česku. Za posledních 5 let získalo na portále booking.com průměrnou známku 8,85 z 10 a mezi kraji skončilo druhé jen o 0,2 bodu za Pardubickým krajem. Výsledek vychází z více než 126 tisíc recenzí návštěvníků. Ti oceňovali především pohodlí, čistotu a polohu ubytování. V hodnocení personálu byl Zlínský kraj dokonce nejlepší v republice, a to se známkou 9,35 z 10.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Ráno nás ještě může na chvíli potěšit polojasná obloha, během dopoledne ale začne přibývat mraků. Odpoledne už bude většinou zataženo a od západu se místy přidá slabý déšť, jež může večer přibývat. Teploty se dnes dostanou na příjemných maximálně 24 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Moutnice aktuálně 14, Brno, Mikulčice 15, zdravíme do Zaječí, kde měříte 2,5 minutky po 8, 16 stupňů Celsia.
10: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. doprava.
7: Připomínáme, v Brně v ulici Hlinky je komunikace uzavřená kvůli mimořádné události. Na místě zasahují záchranné složky a pozor, stále také v Brně v Heršpické ulici u křižovatky s Jihlavskou ve směru z centra, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Šťastnou úterní cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Tak schválně, kdy jste se naposledy podívali, dokdy vám platí řidičák? Do konce roku totiž čeká výměna ještě stovky tisíc řidičů. No, za chviličku poradíme, jak to zvládnout bez fronty.

0: úterní raní je co nevidět fan, anebo Calvin Harris a Sam Smith. A teď už se po ránu mrkneme na ty řidičáky, protože na řidičský průkaz se většinou podíváme až ve chvíli, kdy jedeme třeba na Duvču a jen tak pro sichr se podíváme, jestli nám ještě platí. A nebo třeba taky v případě, kdy uslyšíte v rádiu otázku, kdy jste se naposledy podívali, do kdy vám platí řidičák. No a právě tehdy může přijít nepříjemné překvapení. Do konce letošního roku si ho musí vyměnit ještě přes 284 tisíc řidičů. Jen v Jihomoravském kraji více než 31 tisíc. Platnost samozřejmě najdete přímo na průkazu a o nový můžete požádat už 90 dnů před jejím koncem. Tak udělejte si chviličku a mrkněte na ten řidičák. Dobrá zpráva je, že kvůli tomu nemusíte stát frontu na úřadě. Jak už jsme v ranní jízdě rádích říkali, před pár týdny, možná už i měsíci, výměnu zvládnete zdarma přes portál dopravy, třeba pomocí bankovní identity, a samotná žádost zabere v podstatě jen pár minut. Standardně má být nový průkaz hotový do 20 dnů. Za 700 můžete využít expresní vyřízení do 5 pracovních dnů. A pokud se vám nechce ani pro hotový řidičák na úřad, za 100 si ho můžete nechat poslat třeba do balíkovny nebo do výdejního boxu. A pozor na jednu věc. Předpokládám, že propadlý řidičák doma asi ničemu nevadí, ale řídit s ním už nesmíte. Na místě za to hrozí pokuta až 1500 korun, ve správním řízení 2 až 5000. Takže jestli vás čeká cesta na dovolenou, možná je právě ráno ideální chvíle mrknout do peněženky, dokdy vám ten řidičák vlastně platí. A v podstatě ani nejde o to, jestli jedete na dovolenou. Dnes a denně jezdíme, a zjistit, že máme propadlý řidičák až poté, co nás na to upozorní policista, je samozřejmě špatně, pozdě, a hlavně nás to bude stát nějaké prachy. Tak na to mrkněte, když už budete u toho řidičáku, podívejte se třeba i na občanku, protože ono to neskutečně letí. Možná si taky někteří řekl, a já to je pár roků zpátky, co jsem si byl řidičák nebo občanku dělat, a to ještě v klidu, v pohodě, no a pak se člověk podívá a řekne, do konce roku 26 končí řidičský průkaz, no měl bych s tím něco dělat, či měla bych s tím něco dělat. Tak udělejte si chviličku a mrkněte na to.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bára. Ješito, ješito, už to máš ušito.
1: Přesně tak, mám.
0: Znáš nebo... to, znáš to, ne, z filmu Jáchyme hodil do stroje.
1: Jo, jasně, tady tu černobílou pohádku jsem taky viděl.
0: A tak trošku oslým můstkem míříme do Japonska.
1: Přesně tak, jestli už přemýšlíte, kam vyrazit na příští dovolenku, tak pro vás mám malou inspiraci. Nejatraktivnějším městem na celém světě je podle nového žebříčku právě japonská Osaka. Výzkumníci nechali umělou inteligenci projít miliony reakcí turistů na 261 měst ve 14 různých jazycích a sledovali například jídlo, památky, atmosféru nebo pohostinnost místních, a Osaka jako taková zabudovala hlavně gastronomii a zážitky. Je to totiž nenadarmo kuchyně Japonska. Hned druhé skončilo navíc Kyoto, třetí byl New York, čtvrtý Seoul a pátá Paříž. Mě celkově zaujal ten soupis první pětky, protože jsou tam hned tři města z jihovýchodní Asie. Co ty a jihovýchodní Asie, máš nějaký vysněný trip nějak tady tímhle směrem, nebo radši zůstáváš na jižní Moravě?
0: Byl jsem tam prostě na mapě.
1: Jasně, je to asi každý.
0: Ale je pravda, že v Japonsku jsem byl.
1: Huby, fakt?
0: No, ale asi 5,5 hodiny jenom na letišti, no.
1: Jo, takhle, no.
0: Ale byl! No,
1: dobře, můžeš si to odškrtnout, jasně, berem.
0: Já jsem byl v Japonsku, ano, byl.
1: Já jsem taky byl ve Finsku, vlastně, stejným
0: čekali,
1: způsobem.
0: Čekali jsme na let, tak jsme prostě byli aspoň na tom letišti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tata que tri segre a México. Novinky z Jižní a Jihovýchodní Moravy už za chviličku v krátkých jihomoravských zprávách. Nabídne Vojta. Zkontrolujeme ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. A i dneska je šance ulovit tu klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti.

0: 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hezké úterní ráno, Moravo, minutka a bude 8:30.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
3: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září. Od 6. září pak stát každou první v neděli v měsíci do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea i galerie. V Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Brněnští strážníci jich za prvních 7 měsíců tohoto roku řešili 20, ti zlínští dokonce 25. Při odhalování viníků pomáhají fotopasti, kamery a také upozornění od lidí.
2: Rádio Jih, počasí.
3: A podíváme se také na to, jak to aktuálně vypadá s počasím. 15 stupňů hlásí Kyjov, Násedlovice a Jalubí, 16 měří Valtice.
2: Rádio Jih, doprava.
1: Hezké úterní ráno i na cesty, opatrně na dálnici D2 na 27,5 kilometru směrem od Břeclavi na Brno překáží v jízdním pruhu paleta. Projíždíte velmi opatrně 27,5 kilometr směrem z Břeclavi na Brno. V Brně v Šámalově ulici na křižovatce s Pastrnkovou havarovala dvě osobní vozidla a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A připomínáme, na D2 mezi 20. až 13. kilometrem směrem na Brno na krajnici probíhá údržba vozovky. I tady buďte velmi opatrní. Šťastnou úterní cestu.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Tak za chviličku se podíváme na ranní téma. Dneska se ptáme, v kolika letech jste měli svatbu, hezky vzpomínáte, moc za to děkujeme, další vaše příspěvky už co nevidět. No a za pár minut se podíváme také do hudební historie. Teď gala.

Rihanna z ranní jízdy rádych. Celou přímě od srdíčka blahopřejeme. Za chviličku vám pošleme hudební dárek. Dáme tři kapelu, tři ségry. Dáme kousek Mexico. Ale v čase 8.37 ještě pošleme tu gratulaci konkrétně na Břeclavsku, kde máme 348 žen s tímto nádherným jménem. A máme tady krásnou schodu i na Hodonínsku. Máme rovných 348 žen, jež mají dneska svátek. Aby toho nebylo málo, tak i po opouhé dvě méně. Jich máme na Kyjovsku, kde jich je 346. Zdravíme i na Zlínsko, kde máme 676 žen se jménem Helena. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. Tak ještě jednou v úterý 18. srpna všem Helenám všechno nejlepší. Nějaká ta bomboška, lahvinka, kytička se určitě bude hodit. No a teď pojďme nahlédnout do hudební historie dnešního dne. 18. srpna roku 1952 se totiž narodil Patrick Swayze. Tento charismatický herec a zpěvák se v roce 1988 umístil s romantikou She's Like a Wind z Říšného tance na předních příčkách americké i britské hitparády. Opustil nás bohužel v roce 2009, kdy podlehl zákeřné nemoci. V roce 1983 se pak v tento den narodil libanonský zpěvák a skladatel Mika. Tento song pod názvem Relax z našeho vysílání důvěrně znáte, vyšel v roce 2007 a první příčky národních hitparád tehdy obsadil u nás v České republice, ale i v Belgii, Francii, či dokonce také v Nizozemí. No a 18. srpna roku 1984 se do historie světové pop music zapsal se svou solovou prvotinou George Michael. S baladou Carol's Whisper o lásce, nevěře a zlomeném srdci obsadil první místo hitparád ve více než 25 zemích světa. A ano, někdo by mohl namítnout, že Carol's Whisper vyšel jako single Wham, ale obecně je považován za solový projekt George Michaela. Mimochodem, ten se stal v roce 1984 prvním člověkem, který se v témže roce dostal na první místo britské hitparády jako solový umělec a zároveň také jako člen kapely Wham, která tehdy zabodovala i s hitovkou Wake Me Up Before I Go Go. Ale Carol's Whisper, to je balada par excellence. No a konečně rok 1986 pak byl průlomový pro kapelu Bon Jovi. 18. srpna totiž

0: album se dostalo na vrchol hitparád po celém světě, včetně Spojených států amerických, Austrálie, Kanady a Norska. No a od té doby získal ve Spojených státech amerických 12-násobnou platinovou certifikaci. Tak takový byl 18. srpen v hudební historii. Patrick Swayze, George Michael i Bon Jovi. Docela slušná sestava na jedno datum, co říkáte. Teď už zpátky do Česka za kapelou Tři sestry, jež nás ale vezme do Mexika. Tento song posíláme Helenka, myž mají dneska svátek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kdy jste se ženili nebo vdávali vy? Bylo to ve 20-40? A nebo na to stále ještě jako Vojta čekáte?
1: No jo, já prostě vím, co dělám. Každopádně díky moc za příspěvek třeba Pavlíně, která píše, že manžel měl 23, já 18, první syn se narodil v mých 21 letech a jsme spolu už 31 let svátostného manželství. No tak tam to hezky klaplo.
0: Jak to bylo u Dany? Zdravím, já se vdávala v 17,5, ten půl rok se tehdy musel takzvaně dokupovat do plnoletosti. Skončilo to ale rozvodem a druhé manželství v 25 a jsme spolu v krásném manželství 44 let. A teď to moudro, no prostě někdy až na druhý pokus.
1: Kdo to neskusí, tak neví. Každopádně zdravíme také Sylvii, která píše: dobré ráno, já se vdávala v 19 letech z lásky a ta láska stále trvá. Letos to bude 25 let a nic bych neměnila. Krásný den.
0: Silvo, i my tobě přejeme krásné úterý. No a Peťa, kterou tímto zdravíme do Vlkoše, humor má prostě všude. Při každé příležitosti, při jakémkoliv tématu. A když jsme se dneska ptali, v kolika letech jste měli svatbu, tak nám Peťa odpovídá: už dávno, to byl Šemík ještě hříběm.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: George Ezra a jeho ráj, tady Paradise. No, rájem už není fakt, že v Brně i Zlíně výrazně přibývá černý skládek. Podrobnosti nabídnou úterní jihomoravské zprávy rádia. Jejich teď ale taky hitům pro dobrou náladu po deváté Geta a Kelly Rowland. Divokej Bill. Nebo zpěvačka Taylor Swift. A za chviličku taky aktuální předpověď počasí. Slibující dnes maximálně 24 stupňů Celsia, ale zítra už by zase měly být i tropy na jižní Moravě. A tak se určitě bude hodit klimatizace. A rozhodně nejenom v létě.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Hezké úterý, půl minutky a odbije 9:00.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma a v Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Do státních hradů, zámků, muzeí i galerií se dostaneme zdarma. Hrady a zámky budou bez vstupného 30. srpna a 27. září, a to na základní prohlídkové okruhy. Akce se týká objektů ve správě Národního památkového ústavu. Od 6. září pak stát každou první neděli v měsíci až do konce roku bezplatně otevře vybraná muzea i galerie. Na Jižní Moravě jde například o Moravskou galerii v Brně, Technické muzeum v Brně a skanzen ve Strážnici, ve Zlínském kraji pak třeba muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. V Brně i Zlíně výrazně přibývá černých skládek. Brněnští strážníci jich od ledna do července řešili 20, zatímco ve stejném období roku 2024 pouze 8. Ještě větší nárůst hlásí Zlín, tam za prvních 7 měsíců letoška policisté zaznamenali 25 případů oproti loňským 8. Při odhalování viníků pomáhají fotopasti, kamery i upozornění od lidí. Za znečištění veřejného prostranství může na místě padnout pokuta do 10 000 korun, ve správním řízení až 50 000.
0: Rádio Jih, počasí.
4: Ráno nás ještě může na chvíli potěšit polojasná obloha, během dopoledne ale začne přibývat mraků, odpoledne už bude většinou zataženo a od západu se místy přidá slabý déšť, kterého může večer přibývat. Teploty se dnes dostanou na sympatických 24 stupňů Celsia v Jihomoravském, na 22 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. A minutku po 9. klasika přidáme aktuální teploty. Slavičín 15, Kyjov Velká nad Veličkou Němčičky 16 stupňů Celsia. Dlouho jsme tady neměli minutku po 9. hodině, takto v uvozovkách nízké teploty.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih, doprava.
4: Znovu taky na úterní cesty, na D2 na 59. kilometru u Lanžhota ve směru na Bratislavu dejte pozor na nepojízdné osobní auto odstavené na krajnici. Připomínáme, v Brně v Šámalově ulici na křižovatce s Pastrnkovou havarovala dvě osobní vozidla, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte proto se zdržením. A na Brněnsku na příjezdu do stanoviště směrem od Velké Bíteše, jak už od nás víte, došlo k požáru, vozidla na místě stále zasahují hasiči, projíždí se proto i nadále jedním jízdním pruhem, taky tady počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.

0: neplače. Nič tě s tím. Verča, která je tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Mimochodem, dneska jsme tě vzpomínali, ano, s Vojtou v ranní jízdě. Ježiš. Ohledně ranního tématu, kdy jsme tady měli, kdy se kdo ženila, vdával, že 18.8., jakože je takové to datum, kdy toto, ale úplně to nej, dojde až za dva roky, 18.8.2028. Mm-hmm. Já jsem právě říkal, že jsi to včera vzpomínala, tak na základě toho jsme udělali ranní téma.
1: Ale já jsem říkal 8.8., to je takové čistější ještě.
0: Tak dobře, no, tak... Tady se sněhulákama, já vím, že ti ten sníh v zimě chybí, mě taky, ale co naděláme. Teď ale z úplně jiného soudku, když se řekne OnlyFans, jo, no, tak si většina lidí asi jako první vybaví třeba placený obsah pro dospělé.
1: Ano.
0: Ale pozor, samotná ta platforma není určená výhradně pro erotiku. Fungují tam i tvůrci z oblasti fitness, jo, se nám podívej, hudby, vzdělávání, ale když se řekne OnlyFans, asi málo komu se jako první vybaví svišti.
1: No, to asi opravdu málo komu.
0: No, tak my vám za pár minut dokážeme, že i svišti mohou mít účet a vlastní na OnlyFans.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: V tomto případě v 9 hodina 15 minut už dopolední rozcvička. A Laskečap znáš, ne?
1: Znám.
0: No. Za chviličku Taylor Swift anebo One Republic a Timbaland. Teď už ale k tomu OnlyFansu, protože i svišti mají účet právě na OnlyFans. Když vědcům dojdou peníze na výzkum, obvykle zhánějí granty. V Kalifornii si ale řekli, proč neskusit OnlyFans, a tak mají svišti ze Skalnatých hor vlastní placený profil. Jmenují se Only Marms podle anglického Marmat, tedy svišť. A jestli čekáte nějaký pikantní obsah, musíme vás zklamat. Jsou tam opravdu jen svišti. Maximálně bez filtru a bez kožichu. Ne, všichni jsou tam s kožichem, úplně všichni. Vědci z Kalifornské univerzity tímto netradičním způsobem zhánějí peníze na dlouhodobý výzkum, kterému po desítkách let vypadlo státní financování. Profil už jim vydělal několik stovek dolarů, což podle týmu začíná stačit třeba na návnady používané při pozorování zvířat. Ale pozor, oni jdou dál. OnlyFans není jediný plán, pořádají také týden tlustých svišťů, během kterého lidé hlasují, který se před zimou vykrmil nejlépe. A místní pivovár dokonce uvařil pivo Marmot Tears, tedy sviští slzy, z jehož prodeje jde část peněz i na výzkum. Takto krásně se to všechno propojilo. Takže až vám někdo řekne, že na OnlyFans jsou jenom prasárničky pro dospělé, kdeže tam jsou i poučné věci, protože svišťové tam mají svůj vlastní účet.
1: A tak dobře se s tím poradili.
0: Dobře, ty prostě jim stát řekl, nedostanete peníze, nedostaneme, dobrý. My si ty love zaženeme jinde, ale počkejte, až my na něco dojdeme. Počkejte, my to, co mu státu nedáme, my si to pěkně prodáme.
1: No, jako vycházím to, vypadá to, že no, a ještě se to zpropaguje, že jo, to bude bomba.
0: Tak na OnlyFans už myslím chybí jenom Indros. A tak ten to zase aspoň sleduje, no, tak dobré. Tak pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Italsko-dánská zpěvačka Wakefield, muzika z let 90. Sexy oči. Dvě minutky před půl devátou, půl desátou, abych byli úplně, abychom byli úplně přesně se dívami na ty tvoje oči, které pletou čevečej ručičkám tady ten čas, jako.
1: Ty se dobře vyspal dneska,
0: a máš je modré nebo zelené?
1: No, tak to se fakt dobře díváš, teda takže, modré.
0: Že?
1: Ano.
0: Se ptám, ne?
1: No. Tak a já tě postraším.
0: No, ale právě na chvilku. Právě proto.
1: Ne, jakože nikdo nám nic neřekne a v 50 letech se nám prý tiše změní mozek. A
0: když ho máš.
1: Když ho máš. No a...
0: No, to, je to, jako, když máš místo mozku pivní kostku.
1: A to nemáš, ale.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jako, co potřebuješ?
1: Nic.
0: Že nechat tě domluvit.
1: Děkuju. No ale chtěla jsem říct, že až to začnu říkat, takže to...

0: nás všechny asi trošinku vyděsí, ale potom nás zase uklidním.
1: Takže ty jsi jak film. Zpočátku děsíš a potom se nakonec vezmou, jo?
0: Ano, happy end.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Dermot Kennedy na rádiu X, za chvilečku Nataša Bedingfield a teď už Ver Onika.
1: Hezky jsi to. No tak já jdu strašit, takže, ale pak zase uklidním.
0: Nebo jak to bude?
1: Jo, skoro. Dívej, vědci zjistili, že kolem, a některým z nás už se to blíží víc než jiným 50. roku věku, se v mozku odehraje tichá revoluce.
0: No.
1: Mozek začne ztrácet svoje dlouhodobé imunitní buňky, ty, co tam byly roky a co ho chrání, a nahrazuje je novýma a ty jsou o něco víc zánětlivé. Nemá to žádné varování, nemá to žádné příznaky, prostě se to stane a ty o tom ani nevíš. No a právě tady ten přepínač může vysvětlovat, proč risk různých prostě chorob a tak začíná stoupat právě ve středním věku, ale teď ta uklidňující část. Vědci říkají, že tady ten objev je klíčový, protože pokud víme, kdy a proč se to děje, tak s tím můžeme začít něco dělat, takže už určitě začali.
0: Aha. A k nám, k obyčejným se to dostane, k nám, obyčejným padesátníkům se to dostane kdy?
1: Ne, v pohodě, ty máš ještě taky nějaké ty roky do toho, takže určitě
0: to počítal,
1: už to...
0: Já už bych to počítal na dne.
1: Ne, tak určitě, dobře, než ty se tam dostaneš, tak oni už budou taky minimálně na půli cesty k nám, takže pohoda.
0: A to je parádička, teď ti teda strašně moc děkujeme, taky pěkný den to mohl být.
2: Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

pozve vás do práce, domů, na zahrádky, na cesty, k práci, k odpočinku. No a ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak my vám k tomu budeme posílat další várku muziky a po desáté nám z ní zazní třeba Markorn a Ragagab.

0: hit Perpetuum Mobile. No a sucho decimuje premiérovou sezónu Baťova kanálu Uhodonína. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia a jejich podání Vojtyho Šliška. Krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Právě nám odbyla 10. hodina z rádia. Čem krásné dopoledne.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Sucho decimuje premiérovou sezónu Baťova kanálu u Hodonína a oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Sucho decimuje premiérovou sezónu prodlouženého Baťova kanálu u Hodonína. Hladina je v nejspodnější části trasy kriticky nízká a pod novou plavební komorou ztrácí zhruba 70 cm na garantovanou bezpečnostní úroveň. Plavba mezi Hodonínem a Rohatcem sice zůstává povolená, vodohospodáři ale nemohou zaručit bezpečnou hloubku a lodím hrozí poškození. Některé půjčovny proto své klienty do tohoto úseku nepouštějí, o víkendech odpadly také výletní plavby mezi Hodonínem a Petrovem. Oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Po prasknutí půlmetrového vodovodního potrubí se ukázalo, že je poškozená i uliční vpust. Vodárny už vyměnili 14 metrů potrubí, teď opravují chodník a obruby. Řidiči dál projíždějí jedním pruhem a část parkoviště zůstává uzavřená. Pokud nenastanou komplikace, nový asfalt se položí mezi 26. a 28. srpnem. Samotná havárie a oprava kanalizačních objektů vyjde na zhruba 400 tisíc korun.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Venku momentálně ještě polojasno, během dopoledne ale očekáváme převážně oblačno a odpoledne dokonce až zataženo. Během odpoledne se taky od západu může objevit slabší déšť a později večer můžou srážky přibývat. Teploty dneska příjemné na nejvýši 24 stupňů v Jihomoravském a 22 ve Zlínském kraji. No a právě teď Uherské Hradiště, Louka a Traplice hlásí 16 a podivin 19 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme taky na cesty opatrně v tuto chvíli ve Zlíně. V Dlouhé ulici u křižovatky se třídou Tomáše Bati probíhá vyšetřování nehody. Bourala tady dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.

0: dní strávil v nemocnici v umělém spánku. Oheň jim zničil většinu věcí, které si za celý život pořídili a sjednané pojištění podle organizátorů nepokryje všechny škody ani náklady na obnovu bydlení. Proto teď na platformě Donio vznikla veřejná sbírka, ze které chtějí zaplatit opravy bytu, základní vybavení a další výdaje, na které pojistka nestačí. A přitom to ještě ani není pro seniory první taková těžká životní zkouška. Oba dva už v minulosti překonali rakovinu. Takže pokud můžete, vemte ideálně teď hned, právě teď telefony nebo sedněte k počítači, najděte si na Donio a přispějte jakoukoliv částkou zrovna můžete. Dvojici z Břeclavy to určitě pomůže a určitě budou mít velkou radost. No a teď už na celou jižní i jihovýchodní Moravu z rádia jich letí Headway, Miley Cyrus a taky Eva Farná.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: taky Hendrix a Hit Golden.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
5: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
6: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělým.

0: pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

že Kostičani společně zvládli 6108 kilometrů, takže se vybralo 12 216 korun. Za ty obec pořídila 3 televize i zdržáky na zeď, které teď budou sloužit pacientům na interně. Ředitel nemocnice Petr Baťka obyvatelům Kostic poděkoval a připomněl,

0: Do kraje posíláme další dnešní muziku, tak si ji užijte a mějte krásné dopoledne.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cimbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobře, od mikrofonu Rádia Jih, hezké úterý, věříme, že ho hezké i máte, taky pohodové, a aby jsme si to tak jako ještě pojistili, tak k tomu nám dopomůže samozřejmě další muzika, z ní po 11. například 90. Love Messy. Joe přidá hit End of Beginning. A Adam Ďurica zase Mandolínu. Vojta Ošlejšek přidá čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich nám prozradí třeba to, že nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října a přijme 100 dalších klientů. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné úterý.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty.

0: Země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
1: Máme 11 hodin z rádia, jich přejeme krásné dopoledne.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října, přijme stovku dalších klientů a u gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října. Zařízení pro seniory se sníženou soběstačností nabídne 120 lůžek, z toho stovku pro nové klienty. Přibližně 20 současných se má z dočasného působiště v Kyjově přestěhovat nejpozději do 15. října. Centrum už eviduje zhruba 130 až 150 žádostí, přednost ale dostanou lidé, kteří celodenní péči potřebují nejvíce. Plného provozu a obsazenosti chce zařízení dosáhnout do 15. prosince. U gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nejprve se však bude muset zdemolovat současné sportoviště, které nevyhovuje standardům ani potřebám školy. Ta totiž jako jediná v kraji nabízí čtyřletý obor se sportovní přípravou kombinující vzdělání s dvoufázovými tréninky. Hala nebude sloužit jen škole, trénovat zde budou i sportovní oddíly. Její cena má být vysoutěžena ještě v průběhu srpna a při pozitivním scénáři bude v provozu už v roce 2028, kdy se koná olympiáda dětí a mládeže.
4: Rádio Jih, počasí.
1: Dopoledne už spíše oblačné, odpoledne nám bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabý déšť, přičemž k večeru můžou srážky i přibývat. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji naměříme dneska maximálně 24 stupňů a ve Zlínském 22. No a aktuálně ve Veselí nad Moravou a Těšanech máte 18 stupňů a po 19 měří Mutěnice i Dolní Věstonice.
6: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
1: Zdravíme taky za

0: a Vates rádiem ich, rádiem Jižní Moravy. No a ve Zlíně teď vzniká nové místo, kde si člověk nejenom odpočine, ale zároveň se dozví něco z historie města. Ve svahu nad památníkem Tomáše Bati se buduje vyhlídkové zastavení, které bude součástí nové stezky Jeden život. Ta propojí Baťovu vilu na Čepkově, památník a lesní hřbitov, kde je Tomáš Baťa pochovaný. No a právě vyhlídka nad památníkem má ukázat, jak výrazně se Zlín během Baťova života proměnil. Návštěvníci si budou moct porovnat podobu města v roce 1876, kdy se Tomáš Baťa narodil, v roce 1932, kdy zemřel, a dnešní Zlín přímo pod sebou. Součástí zastavení bude taky časová osa Baťova života, prostorový model zlínského údolí a schody s dřevěnými trámy k posezení. Informační tabule ponese název 20 554 dní. Proč? Protože přesně tolik dní Tomáš Baťa prožil. No a kdy se na tohle všechno můžeme těšit? Na podzim. Nová vyhlídka by měla být hotová letos na podzim. Takže držíme pěsti, moc se těšíme a teď už z rádia jich posíláme všude tam, kde nás posloucháte, další skvělou muziku. Krásné úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vysokého jeřábu. Dolů se mu vůbec nechtělo, no a nakonec pro něj musela zásahovka. A pozor, tím jeho problémy zdaleka neskončily. Podrobnosti k tomu prozradíme na rádiu jich už za několik málo minut.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih.

0: od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek.

Máme úterý, hezký datum 18.8. Ladíte Rádio Jih. No a teď míříme do naší moravské metropole. Jelikož tam dost netradiční ráno zažili policisté u brněnského výstaviště. Opilý muž tam vnikl na stavbu, vyšplhal až do kabiny vysokého jeřábu a prostě odmítal slézt dolů. Takže nakonec pro něj musela zásahová jednotka. Když ho policisté dostali zpátky na zem, no tak navíc zjistili, že je po něm vyhlášené

0: ne, dopravy. No tak hlavně, že nakonec všechno dobře dopadlo, doprava už zase jede a dokonce mají policisté muže, po kterém pátrali, aniž by čekali, že ho zrovna dneska dopadnou, takže v podstatě výhra. My zdravíme do Brna a nejenom tam, už z playlistu Rádia Jih posíláme Rianu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Bye.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Bon Jovi song It's My Life. No a nové víceúčelové hřiště v Brně za skoro 5 milionů schytává kritiku veřejnosti. Tak například o tom nám poví Vojta Ušlejšek v dnešních Jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrou chuť přejem z rádia, jich za minutku bude 12.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Nové víceúčelové hřiště v Brně za skoro 5 milionů schytává kritiku veřejnosti a pediatři ze Zlína varují před obrazovkami už u nejmenších dětí. Nové hřiště za 4,7 milionu korun v Brně Komíně už schytává kritiku části veřejnosti. Areál v Řezáčově ulici byl otevřen minulý týden na místě nevyužívaného betonového kurtu a nabízí lezeckou stěnu, prolézačky i hřiště pro volejbal nebo nohejbal. Někteří rodiče ale upozorňují na vysoko umístěná madla a kruhy a mají obavy o bezpečnost dětí. Dalším vadí nedostatek pohodlného posezení, radnice však nová místa přidávat neplánuje. Starosta Jan Pospíšil v návaznosti na reakce připomněl, že u jednotlivých prvků platí věková omezení a pravidla pro doprovod dětí. Zlínští pediatři stále častěji řeší děti, kterým mobily a tablety zasahují do běžného života. V krajské nemocnici Tomáše Bati upozorňují hlavně na případy, kdy dítě bez obrazovky neusne, nenají se nebo po jejím odebrání reaguje silným vztekem. U starších dětí sledují také horší spánek, soustředění, školní docházku, vztahy nebo úzkosti. Lékaři zároveň připomínají, že problém nezačíná počtem hodin, ale ztrátou kontroly nad používáním technologií. Nová zdravotnická organizace dětem do 2 let sledování obrazovek nedoporučuje a od 2 do 4 let radí nejvýše hodinu denně.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: Zpočátku odpoledne na většině místech ještě oblačno, postupně ale očekáváme zataženo. Objevit se může slabý déšť, a to na Znojemsku a v okolí Beskyd, a večer od západu bude přibývat srážek i na zbytku území. Teploty v Jihomoravském kraji na nejvýše 24 a ve Zlínském 22 stupňů. No a právě teď minutku po 12. Zlín měří 18, Spytihněv 19 a Petrov i Velké Bílovice 20 stupňů Celsia.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
5: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně na Břeclavsku a taky na 2 místech D1. Na Břeclavsku ve Velkých Němčicích, ve Vrchní ulici u křižovatky s ulicí Osvobození, bourala 2 osobní auta, na místě je blokovaný 1 jízdní pruh, počítejte tady s kratším zdržením. Na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní

ty téhle první odpolední hodinky, další dvojka hitů za okamžik. No a pokud potřebujete dneska v Brně vyřešit něco ohledně řidičáku anebo aut, tak pozor.

0: Liberci při pondělní bouřce zateklo a část přepážek je tady mimo provoz. Detaily tady u nás na rádiu Jih už do 10 minut. Teď Atmo Music a ráno.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: z Rádia Mich. No a jestli se dneska chystáte na brněnský magistrát do Kounicovy ulice, tak počítejte s dalším čekáním, protože při pondělní bouřce do budovy zateklo a část přepážek je teďka mimo provoz. Pracoviště na Kounicově 67, kde sídlí hlavně registr vozidel a řidičů, zůstává otevřené, ale funguje prostě v omezeném režimu. Úředníci proto doporučují lidem, kteří návštěvu nemusí vyřídit právě dneska nutně, tak aby ji radši odložili na pozdější termín. Na odstranění následků havárie magistrát samozřejmě pracuje. Takže počítat s tím, pokud možno návštěvu odložit, a pokud to možné není, tak počítat s tím, že asi si chviličku počkáte. Na co ale čekat nemusíte, tak to je další muzika, ze které letí z éteru Rádia Jich právě teď Damiano David a hit The First Time.
1: Rádio Jich. Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

S Bonjovim jsme zabrousili hudebně zpátky do 90. No a za chvilku se vydáme do Zlínského kraje, aby jsme si pověděli o úctyhodném činu dvou mladých kluků. Dva 14-letí kluci ze Zlínského kraje totiž ukázali, že v krizové chvíli rozhoduje hlavně

0: Do té doby přejem hezké odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Hahaha, nábytek od Štacha.
5: A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku.

0: scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

Posloucháte Radio X, máme 12 hodin a 39 minut. No a teď dobře poslouchejte, protože velkou pochvalu si zaslouží dva 14-letí chlapci ze Zlínského kraje. Byli na hřišti, kdy

0: ještě před příjezdem záchranářů a oni to takhle krásně zvládli. Jak připomíná mluvčí krajské záchranky Veronika Slaměnová, v podobné chvíli může člověk stuhnout anebo nevědět, co dělat, ale tihle dva kluci nezůstali stát stranou a ženě pomohli a záchranáři jim za to vzkazují jediné. Kluci, smekáme. A my z rádia jich se rozhodně přidáváme, smekáme a k tomu posíláme taky další muziku.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Blíží se nám 13. hodina a posloucháte rádio X za mikrofonem Veronika Brostianu. Krásné odpoledne. No a pojďme si dát rovnou ukázku muziky, která nám ho bude zpříjemňovat i po té 13. hodině. Bude to třeba hit Where is my husband?

0: budou čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih. Podání Vojty Ošlejška, tak mějte krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
2: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Za 2 minutky nám odbije 13. hodina. My vám přejeme z rádia Jih hezké odpoledne.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Sucho decimuje premiérovou sezónu Baťova kanálu u Hodonína a oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Sucho decimuje premiérovou sezónu prodlouženého Baťova kanálu u Hodonína. Hladina je v nejspodnější části trasy kriticky nízká a pod novou plavební komorou ztrácí zhruba 70 cm na garantovanou bezpečnostní úroveň. Plavba mezi Hodonínem a Rohatcem sice zůstává povolená, vodohospodáři ale nemohou zaručit bezpečnou hloubku a lodím hrozí poškození. Některé půjčovny proto své klienty do tohoto úseku nepouštějí, o víkendech odpadly také výletní plavby mezi Hodonínem a Petrovem. Oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Po prasknutí půlmetrového vodovodního potrubí se ukázalo, že je poškozená i uliční vpust. Vodárny už vyměnili 14 metrů potrubí, teď opravují chodník a obruby. Řidiči dál projíždějí jedním pruhem a část parkoviště zůstává uzavřená. Pokud nenastanou komplikace, nový asfalt se položí mezi 26. a 28. srpnem. Samotná havárie a oprava kanalizačních objektů vyjde na zhruba 400 tisíc korun.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Na jihu i jihovýchodě Moravy postupně zataženo, na Znojemsku a v okolí Beskyd se může vyskytnout slabý déšť. Večer výjimečně i jinde, no a od západu pak budou srážky přibývat. Teploty maximálně 24 stupňů v Jihomoravském kraji a 22 ve Zlínském. No a aktuálně Stupová hlásí 20 stupňů a Hodonín, Bzenec i Brumovice po 21.
9: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Zdravím.

0: rádiu jich. No a prej, že s poctivostí nejdál dojdeš. No asi jo, asi se poctivost pořád vyplácí a v Kyjově to tentokrát platilo doslova. Dvě mladé slečny totiž přišly v noci na policejní služebnu s peněženkou, kterou někdo ztratil během probíhajících oslav. No a když ji strážníci zkontrolovali, tak našli uvnitř 52 tisíc korun. Ráno se jim podařilo kontaktovat majitele, který si peněženku přišel převzít a odměny se taky dočkali. Ty dvě poctivé náleskyně dostali svoje zasloužené nálezné. Takže to vidíte, přátelé, poctivost se vyplácí. Zdravíme vás do Kyjova z Rádia Jih a posíláme Johna Travoltu a Olivia Newton-John.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: hitem End of the World.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 metra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jižní Moravy, máme 13:41 a slyšeli jste ten ťuk, to byl Vlastík.
1: To jsem byl já, proč to tak slyšel. Ahoj, jo. Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia, jich byste se podívili. Verča říká, pojď pipi.
0: Já tak, no, to tak říkám občas, no.
1: Jako se za pipi dlouhá punčocha, nebo co?
0: Ne, ale náhodou třeba ten film jsem měla mega ráda, když jsem byla malá.
1: Jo, No to věřím, to věřím. Tak prosím tě, já mám pro tebe slova pospátku.
0: No.
1: Co tři?
0: Jaj. Vy už tak na mě chodíte, a i Šimon na mě došel ze třema.
1: Fakt?
0: No.
1: Ale jakože to není těžké, to je jenom
0: no,
1: tam
0: bomba.
1: Předložka. Nebo ježišmarja, no nebudeme se pouštět do většího akcí, co to je. Tak prosím tě.
0: Ano.
1: Teďka je IE, jo, je na konci, takže jet šed. Počkej, znovu, úplně.
0: Ano.
1: Očnop.
0: Očnop, pon, čo?
1: Ano. Od.
0: To.
1: Od.
0: Jo, do.
1: Ano. A jet šed. Jet šed.
0: No. Deště.
1: Ano.
0: Takže, pončo do deště.
1: Ano, jo. Pončo do deště. Já jsem ho včera využil a můžu ti říct, že ve Zlíně na mě se všichni dívali, jako, co je to za exota.
0: Že jsi blázen, no?
1: Ale je to výhoda, protože já proto pod to schovám i ten můj batoh.
0: A to je jak pláštěnka, prostě jenom je to pončo.
1: Ano, to je jak pláštěnka, je to pončo, takové zelené, takže je vojenská taková, rozumíš? A nějaká holčička tak, mami, co to ten pán má na sobě?
0: To je boží, jak ty děti se s tím nepářou. A jinak vlastně je to předložka, do.
1: Je to předložka, je to předložka, že? No, vidíš, ano. To.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Doufám, že se máte výborně, že se máte skvěle a my se budeme snažit o to, abyste i tu 14. hodinu prožili v pohodě. Budou Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Dáme si Lady Gaga, Better Man's. A co se týká československé muziky, mimo jiné Poetika blízko. U gymnázia a jazykové školy ve Zlíně vyroste nová sportovní hala. S tím přijde kolega Vojta Ošlejšek s dalšími jihoravskými zprávami. No a jenom připomínám, že za nějakých 20 minut budeme opět číst seznam dnešních oslavenců, tak pokud máte někoho, kdo dneska slaví svátek nebo narozeniny, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Takže ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí na 606 703 889.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
3: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
7: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
9: Dneska hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října, přijme stovku dalších klientů a u gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října. Zařízení pro seniory se sníženou soběstačností nabídne 120 lůžek, z toho stovku pro nové klienty. Přibližně 20 současných se má z dočasného působiště v Kyjově přestěhovat nejpozději do 15. října. Centrum už eviduje zhruba 130 až 150 žádostí, přednost ale dostanou lidé, kteří celodenní péči potřebují nejvíce. Plného provozu a obsazenosti chce zařízení dosáhnout do 15. prosince. U gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nejprve se však bude muset zdemolovat současné sportoviště, které nevyhovuje standardům ani potřebám školy. Ta totiž jako jediná v kraji nabízí čtyřletý obor se sportovní přípravou kombinující vzdělání s dvoufázovými tréninky. Hala nebude sloužit jen škole, trénovat zde budou i sportovní oddíly. Její cena má být vysoutěžena ještě v průběhu srpna a při pozitivním scénáři bude v provozu už v roce 2028, kdy se koná olympiáda dětí a mládeže.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Kyjově, ve Vlčnově a ve Velehradě měříte aktuálně 22 stupňů Celsia, v Rajhradě potom 21. Ve středu bude převažovat oblačno, ráno zbytky slabých srážek, odpoledne spíše polojasno, večer postupně skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Zamíříme také na silnice v Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra. Před nájezdem na dálnici D1 se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A na Uherskohradisku mezi Zlechovem a Buchlovicemi u nájezdu na hlavní tah na Brno se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Ať už jdete kamkoliv, přejeme vám z rádia šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: A připomínám, že potřebujeme doplnit seznam dnešních oslavenců, tak pokud máte někoho, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Tady je Meredith Brooks.

0: chvíli Lady Gaga nebo John Newman, Love Me Again. No a po těch dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme na rádiu jichčí jména posluchačů a posluchaček. Už se nám to tady pěkně schází, kteří dneska slaví buď to svátek, což jsou Heleny nebo narozeniny, tak ještě poslední šance, ať to tam stihnu dodat, jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí, posíláte na číslo 606 703 889. A pozor, bude také filozofování od alkoholika, protože to se váže k dnešnímu dni.
1: Rádio Jich. Rádio

Čo, Heleno, Helenko, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia i všechno nejlepší, hlavně Helence Janáskové z Malenovic a gratulujeme i tobě, kdo dnes 18. srpna slavíš narozeniny, stejně jako Zuzka Holubová z Bohuslavic, Marcela Březinová z Vracova nebo Libor Šupa z Hodonína. Tak všechno

0: 18. srpna je mimo jiné den šťastných náhod a den milostných párů. 18. srpna slaví narozeniny hned několik skvělých a inspirativních osobností. Jako ideální moudro pro úterý jsem vybral myšlenku od legendárního amerického herce, režiséra a velkého milovníka přírody Roberta Redforda, který by dnes také slavil narozeniny. Tak dobře poslouchejte. Celý život jsem věřil, že nejlepší věci přicházejí k těm, kteří jsou ochotní riskovat a jít cestou, kterou se málo kdo odváží vydat. Tento citát skvěle vystihuje odvahu jít za svými sny a hledat vlastní nevyšlapané směry, ať už v osobním životě nebo na dnešních tolkách světem. A když máme ten den náhod, dáme si jedno zamyšlení právě na toto téma. Filozofuje si tak alkoholik. Den má 24 hodin, v base je 24 piv, no to nemůže být náhoda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a nezapomínejte na to, že pokud nám bude hrát teďka Poetika, kterou slyšíte už pode mnou blízko a bude hrát dvakrát za sebou, tak rozhodně voláte sem k nám do studia na číslo 518 345 678, protože ve hře je klimatizace za 25 000 korun.

0: pohádku pro dobrou náladu. Můj rodný Slavičín oslaví už příští víkend 770 let od jeho první písemné zmínky. Na jakou zábavu, která bude úplně zdarma, se můžete těšit, tak to vám prozradíme na jihu právě po té další trojce hitu. Poslouchejte dál, protože jakmile budou Green Day, tak je to známka toho, že už bude řeč o tom třídenním programu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 39 minut. Město Slavičín bude slavit od pátku 28. do neděle 30. srpna 770 let od první písemné zmínky. Třídenní oslavy zaplní hlavně zámecký park a nabídnou hudbu, folklor, průvody, sport i program pro celé rodiny. V pátek začne odpoledne přehlídka místních firem Slavy Expo a od 17 hodin se rozjede hudební program. Zahraje třeba Vesna. Bude taky Poetika. Do Slavičína přijedou v pátek 28. srpna taky slovenští Desmodi. A vystoupí také Doga. V sobotu vyrazí ve 13 hodin městem slavnostní průvod. Na pódiu se během dne objeví třeba zpěvačka Pam Rabbit. Dostaví se taky Michal Hrůza. A nebo kapela Sto zvířat. Nebylo nic, já jen... Pro děti budou připravené skákací hrady, tvořivé dílny, bublinová show nebo ukázky řemesel. Neděle bude více ve znamení tradic. Po slavnostním průvodu začne v 11 hodin mše pod širým nebem. Odpoledne vystoupí dechovky, cymbálové muziky a místní folklorní soubory. A celé oslavy zakončí koncert Kristiána Šepka. A to nejlepší na závěr, vstup na celý třídenní program je zdarma a my se společně ve Slavičíně uvidíme na 100% hned v pátek 28. srpna. Tak moc se na vás těším a teďka už je připravena další muzika a jenom pozdravíme do Prahy, kde nás taky posloucháte, takže zdravice letí pro Sofinku, Alu a taky Chryse.
1: Město Polešovice vás srdečně zve v sobotu 22. srpna na večerní otevřené sklepy. Od 18 hodin pro vás bude otevřeno 14 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a k poslechu vám zahrají cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Přijďte si užít příjemný letní večer plný vína, hudby a dobré nálady. Více informací najdete na webu www.polešovice.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: domov.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

14:56, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Kygo a cože si zahrajeme takhle po 15. hodině, těšit se můžete třeba na Ace of Base, All

0: 7456478, protože když budete první, tak si vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Takže když budou tuto hodinu hrát Krištof Půlnoční hřích dvakrát, tak rozhodně volejte na 518-345-678. Tak a pojďme na další humorovské zprávy s Vojtou Ošlejškem. V nich mimo jiné informace také o tom, že pediatři ze Zlína varují před obrazovkami už u nejmenších dětí. Počkejte se na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih. A my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
2: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
0: Hezké úterní odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Nové víceúčelové hřiště v Brně za skoro 5 milionů schytává kritiku veřejnosti a pediatři ze Zlína varují před obrazovkami už u nejmenších dětí. Nové hřiště za 4,7 milionu korun v Brně Komíně už schytává kritiku části veřejnosti. Areál v Řezáčově ulici byl otevřen minulý týden na místě nevyužívaného betonového kurtu a nabízí lezeckou stěnu, prolézačky i hřiště pro volejbal nebo nohejbal. Někteří rodiče ale upozorňují na vysoko umístěná madla a kruhy a mají obavy o bezpečnost dětí. Dalším vadí nedostatek pohodlného posezení, radnice však nová místa přidávat neplánuje. Místo starosta Jan Pospíšil v návaznosti na reakce připomněl, že u jednotlivých prvků platí věková omezení a pravidla pro doprovod dětí. Zlínští pediatři stále častěji řeší děti, kterým mobily a tablety zasahují do běžného života. V krajské nemocnici Tomáše Bati upozorňují hlavně na případy, kdy dítě bez obrazovky neusne, nenají se nebo po jejím odebrání reaguje silným vztekem. U starších dětí sledují také horší spánek, soustředění, školní docházku, vztahy nebo úzkosti. Lékaři zároveň připomínají, že problém nezačíná počtem hodin, ale ztrátou kontroly nad používáním technologií. Světová zdravotnická organizace dětem do 2 let sledování obrazovek nedoporučuje a od 2 do 4 let radí nejvýše hodinu denně.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: V Brně máte teď na venkovním teploměru 20 stupňů Celsia, ve Zlíně 21, v Ostrožské Nové Vsi 22 a v Zaječí 23 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat oblačno, ráno zbytky slabých srážek, odpoledne spíše polojasno, večer postupně skoro jasno. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. doprava.
0: A pojďme také na silnice na Břeclavsku. V Popicích v hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s možnými komplikacemi. V Brně Modřicích směrem na Ořechov bourala dvě osobní auta. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. V Brně v Drobného ulici havarovaly další dva osobáky. Na místě zasahují záchranné složky a připomínám, že na Uherskohradisku mezi Zlechovem a Buchlovicemi u nájezdu na hlavní tah na Brno se dořešuje taktéž nehoda dvou osobáků. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rády jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: V tuhletu chvíli máme 2 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my vám rádi hrajeme hity pro dobrou náladu, takže je jasné, že v tom budeme pokračovat i tuto hodinu. Znovu připomínám, že pokud by zazněl v kterékoliv hodině až do té 18. dvakrát český hit za sebou, jo, ten stejný, tak voláte sem na 518 345 678, protože vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.

0: budeme mluvit právě na rádiu Wicha po další dvojce hitů pro dobrou náladu, kterou obstarají Fan a taky kapela Krištof.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A kdyby náhodou hráli Krištof dvakrát za sebou, volejte 518-345-678, protože ve hře je klimatizace v hodnotě 25 000 korun. www.radiojich.cz.

0: To, že po našich frekvencích míříme na koupaliště do Veselí nad Moravou. To totiž odstartovalo letošní sezonu už 18. června a za tu dobu se tady přišlo osvěžit několik tisíc návštěvníků. V průměru to bylo 1000 až 1200 návštěvníků denně. Během dní, kdy se teploty pohybovaly okolo 38 stupňů Celsia nahoru, potom dorazilo na koupaliště ve Veselí nad Moravou v průměru až 2000 lidí denně. O návštěvníky koupaliště, kde najdete bazén pro plavce i neplavce, skluzavku nebo 50-metrový tobogán, se ve Veselí nad Moravou stará 11 plavčíků, 2 strojníci a 2 uklízečky. Do Veselí nad Moravou zdravíme z rádia Jih, i když zrovna dnes tam máte Šábes, a pošleme další hity pro dobrou náladu. Offenbach, Pink a taky slibovaní Ace of Base.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: studentské bydlení v Brně dál zdražuje. Kdo právě schání pokoj na nový akademický rok, může proti loňsku zaplatit skoro o desetinu víc. Čísla zveřejnil portál Bez realitky, který se v posledních dnech dostal do sporu s realitními kancelářemi. Podrobnosti uslyšíte na jihu po další trojice Hýbrtů pro dobrou náladu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Ha, ha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi.

0: dumnabitkuštach.cz. dumnabitkuštach.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Toto je BB Rexha za chvíli. Dermot Kennedy nebo třeba Holky si senzační. No a studentské bydlení v Brně je zase dražší. Proto v tuto chvíli míříme po frekvencích rádia Jih tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Podle statistik portálu Bez realitky začali studenti už o uplynulém víkendu ve většině hledat ubytování na nový akademický rok a nabídkové ceny jsou vyšší než v červnu i před rokem. Za místo ve sdíleném brněnském bytě o rozloze kolem 70 metrů čtverečních vychází podle portálu průměrná platba na jednoho spolubydlícího na 14 440 korun měsíčně. Oproti červnu je to téměř o 6% víc, meziročně skoro o 9%. Pokud se o byt dělí 4 lidé, připadá na jednoho zhruba 8 000 korun, při 6 lidech necelých 5 900 korun měsíčně. Portál Bez realitky se přitom nedávno dostal do sporu právě s Asociací realitních kanceláří. Ta na firmu podala podnět České obchodní inspekci kvůli podezření na klamání spotřebitelů, mimo jiné kvůli názvu služby a prezentaci realitního zprostředkování. Bez realitky kritiku odmítají a spor obrátili proti klasickým realitkám. Poukazují především na jejich provize, které se podle portálu pohybují kolem 4 až 5%, zatímco jeho vlastní placená služba si účtuje 1,5%.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

holky si senzační, takže bychom si je dali ještě jednou, aby jsme vám dali šanci, že vyhrajete klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Je to tak, pokud zahrajeme jeden český hit dvakrát za sebou, tak rozhodně volejte do studia 518 345.

0: jedině v tom případě, že budete poslouchat Rádio Jich. Bude taky Alvaro Soler, jeho Sofia. A dáme si Davida Guettu, jeho Run, Run, River. Vojta Ošlejšek má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že sucho decimuje premiérovou sezónu Baťova kanálu u Hodonína. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Jich.cz. Vyhrajte si ji. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: Slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru, či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
6: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
9: Hezké odpoledne, bylo 16 hodin.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Sucho decimuje premiérovou sezónu Baťova kanálu u Hodonína a oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Sucho decimuje premiérovou sezónu prodlouženého Baťova kanálu u Hodonína. Hladina je v nejspodnější části trasy kriticky nízká a pod novou plavební komorou ztrácí zhruba 70 cm na garantovanou bezpečnostní úroveň. Plavba mezi Hodonínem a Rohatcem sice zůstává povolená, vodohospodáři ale nemohou zaručit bezpečnou hloubku a lodím hrozí poškození. Některé půjčovny proto své klienty do tohoto úseku nepouštějí, o víkendech odpadly také výletní plavby mezi Hodonínem a Petrovem. Oprava kráteru na Mendlově náměstí v Brně se protáhne z týdne zhruba na měsíc. Po prasknutí půlmetrového vodovodního potrubí se ukázalo, že je poškozená i uliční vpust. Vodárny už vyměnili 14 metrů potrubí, teď opravují chodník a obruby. Řidiči dál projíždějí jedním pruhem a část parkoviště zůstává uzavřená. Pokud nenastanou komplikace, nový asfalt se položí mezi 26. a 28. srpnem. Samotná havárie a oprava kanalizačních objektů vyjde na zhruba 400 tisíc korun.
10: Rádio Jih, počasí.
9: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi teď aktuálně měříte 23 stupňů Celsia, v Hluku, v Napajdlích a v Dubňanech potom 21 stupňů. Ve středu bude převažovat oblačno, ráno zbytky slabých srážek, odpoledne spíše polojasno, večer postupně skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. doprava.
9: Pojďme na silnice v Brně, v Tilhonově ulici na křižovatce se Slavkovskou se srazilo osobní auto s člověkem na elektrokoloběžce, počítejte s omezením. V Brně v Kníňské ulici směrem do centra u křižovatky s ulicí Branka bouralo osobní auto s motorkou, připravte se taktéž na zdržení v koloně a na dálnici D1 na 183. a půltém kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Seřiďme si hodinky, máme 3 minuty po 16. hodině, tak pokud končíte v práci právě ve 4, už byste měli jít domů.

0: Jiří Moravy, 16 hodin 10 minut. Ve Zlíně přibudou další úsekové radary. Už od září začnou strážníci hlídat rychlost ve Štefánikově ulici a na Mlacové. Na podzim se přidají i další části města. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih, jakmile si to tady u nás odspívá Ray Dalton a taky Vohnouti. A připomínám, že když náhodou budou Vohnouti hrát ještě jednou, to znamená dvakrát za sebou, tak volejte a zavolejte si o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun na číslo 518 345 678.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: chtějí spustit ostrý provoz ve Štefánikově ulici a na Mlacové, kde testovací měření potvrdila časté překračování rychlosti. Ve Štefánikově ulici ve Zlíně bude radar hlídat úsek od Kudlovské přehrady téměř ke křižovatce nad dopravním podnikem. Na Mlacové bude měření zatím kratší kvůli plánované přestavbě příjezdové cesty. Další radary přibudou potom během podzimu. V říjnu má začít měření v Klečůvce a rozsáhlý systém také v Kostelci a Štípě, kde budou kamery hlídat prakticky celý průjezd směrem k zoologické zahradě. Zlín začal s úsekovým měřením už loni na 5 místech. Za celý rok tam radary zachytily zhruba, a teď dobře poslouchejte, 27 tisíc přestupků. Něco neuvěřitelného. Tak do Zlína, kde nás posloucháte na 98 FM, zdravíme a posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dětskou jogu i spoustu melounových dobrot. Tak rozhodně držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 metra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na ticket portálu.
5: Město Kyjov hledá nové strážníky městské policie. Pro nové uchazeče nabízíme náborový příspěvek ve výši 100 000 korun. Další finanční zvýhodnění uchazečům, kteří mají zkušenosti s prací psovoda. Bližší informace na www.městokyjov.cz v sekci Volná místa nebo na telefonním čísle 518 697 414.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Vítáte naladěno rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. 16 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Tohle to jsou Linkin Park. Za chvíli Hleniné oči, anebo taky Eric Carmen. Každopádně teď už slibovaná pozvánka. Levandulová farma ve Starovičkách se v sobotu 22. srpna promění v království melounů. Od 11 do 18 hodin tady poprvé pořádají melounobraní, které nabídne program hlavně pro rodiny s dětmi. Ve Starovičkách budou v sobotu připravená zábavná stanoviště, tvořivé dílničky, malování na obličej, smyslové hry, dětská yoga nebo vodní radovánky. A protože hlavní roli budou mít melouny, chybět nebudou melounové limonády, letní drinky, sladkosti ani další občerstvení. Čerstvý meloun si navíc budete moci koupit na váhu i domů. Rodiče si mezi tím mohou dát kávu, třeba bude i melounová, něco dobrého nebo osvěžující drink a první melounobrání na Levandulové farmě ve Starovičkách začíná tuto sobotu v 11 hodin a potrvá až do 6. večer. Tak do Staroviček zdravíme, už za chvíli pošleme kávu a Hleniné oči.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přespolní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Ratíškovský festiválek a mini food festival se koná v pátek 4. září od 17 hodin na letním parketu v Ratíškovicích. Vystoupí Adam Mišík, Barbora Poláková, Martina Pártlová a David Málek. Těšit se můžete na burgery, grilované a mexické speciality, palačinky i míchané drinky. Vstupenky koupíte přes SMS ticket nebo v obecní knihovně v Ratíškovicích. Pro parkování přednostně využijte areál cihelny. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října a přijme 100 dalších klientů. Tak také o tom budou další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Vojta Ošlejšek. Já jsem Vlastně Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
4: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Děcka, stále ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října, přijme stovku dalších klientů a u gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nové S-centrum v Hodoníně slavnostně otevře 7. října. Zařízení pro seniory se sníženou soběstačností nabídne 120 lůžek, z toho stovku pro nové klienty. Přibližně 20 současných se má z dočasného působiště v Kyjově přestěhovat nejpozději do 15. října. Centrum už eviduje zhruba 130 až 150 žádostí, přednost ale dostanou lidé, kteří celodenní péči potřebují nejvíce. Plného provozu a obsazenosti chce zařízení dosáhnout do 15. prosince. U gymnázia a jazykové školy Zlín vyroste nová sportovní hala. Nejprve se však bude muset zdemolovat současné sportoviště, které nevyhovuje standardům ani potřebám školy. Ta totiž jako jediná v kraji nabízí čtyřletý obor se sportovní přípravou kombinující vzdělání s dvoufázovými tréninky. Hala nebude sloužit jen škole, trénovat zde budou i sportovní oddíly. Její cena má být vysoutěžena ještě v průběhu srpna a při pozitivním scénáři bude v provozu už v roce 2028, kdy se koná olympiáda dětí a mládeže.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Po Leradicích, v Topolné, v Uherském Ostrohu a ve Vlkoši aktuálně měříte 21 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat oblačno, ráno zbytky slabých srážek. Odpoledne spíše polojasno, večer postupně skoro jasno. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 27 až 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
11: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A pojďme na silnice. Na trase ze Svitav na Brno v Letovicích se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením, ať už jdete kamkoliv. Z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a nejenom za volanty. Posíláme Seše a jeho velkou hitovku Ekvador.
9: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: Seřiďme si hodinky, máme 7 minut po 17. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. O čem bude řeč po další dvojce hitů pro dobrou náladu? Nečekaného návštěvníka řešili hasiči na Vyškovsku. Do jednoho z domů v Lulči se v pondělí dopoledne totiž zatoulal had. Jak to všechno dopadlo, tak to uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Přichází Rihanna, Jay-Z a taky Boniem a Rihep.
1: Rádio Jih.

0: Pojďme za tou kuriózní příhodou. Kvůli hadovi v domě totiž vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči do Lulče na Vyškovsku. Podle jejich mluvčího Filipa Venclovského šlo pravděpodobně o užovku, která se do domu sama připlazila. Hasiči ji na místě bezpečně odchytili a následně vypustili zpátky do volné přírody. Kuriózní zásah se obešel naštěstí bez zranění, jak obyvatel, tak také plazu. Do Lulče zdravíme z frekvencí Rádia Jih a posíláme další hity pro dobrou náladu. Třeba taky nějakou písničku na uspávání hadů, co?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy a pozor, Ratíškovice čeká v pátek večer pořádná porce humoru, tance a převleků. Na letní scénu dorazí Techtle Mechtle se speciální letní show a během jediného večera vystřídají desítky kostýmů. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po trojce hitů pro dobrou náladu, o kterou se postarají Savage Garden, Alex Warren a taky Katy Perry. Tak držte vlnu na Jihu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticket portálu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, letní scéna v Ratíškovicích bude v pátek 21. srpna patřit zábavě ve velkém stylu. Od 19 hodin tady vystoupí Techtle Mechtle Travesty Reví se speciální letní show sestavenou z toho nejlepšího ze svého repertoáru. Nečekejte přitom jen klasické napodobování známých zpěvaček. Představení kombinuje humor, tanec, muzikálová čísla, činohru i kontakt s publikem. Během večera se na jevišti vystřídají desítky výrazných kostýmů a velké taneční choreografie. Techtle Mechtle vystoupí v pátek 21. srpna od 19 hodin v areálu Spolkového domu v Ratíškovicích. To byla ode mě poslední dnešní pozvánka, Vlasta Macík se loučí a těším se na vás zase zítra ve dvě tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

si blížení. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Top Centrum Car Kyjov nabízí preventivní péči o motor vašeho vozu. Dekarbonizaci. Vraťte motoru jeho sílu díky odstranění karbonových usazenin. Top Centrum Car Kyjov. Váš servisní partner Audi.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Nové víceúčelové hřiště v Brně za skoro 5 milionů schytává kritiku veřejnosti a pediatři ze Zlína varují před obrazovkami už u nejmenších dětí. Nové hřiště za 4,7 milionu korun v Brně Komíně už schytává kritiku části veřejnosti. Areál v Řezáčově ulici byl otevřen minulý týden na místě nevyužívaného betonového kurtu a nabízí lezeckou stěnu, prolézačky i hřiště pro volejbal nebo nohejbal. Někteří rodiče ale upozorňují na vysoko umístěná madla a kruhy a mají obavy o bezpečnost dětí. Dalším vadí nedostatek pohodlného posezení, radnice však nová místa přidávat neplánuje. Místostarosta Jan Pospíšil v návaznosti na reakce připomněl, že u jednotlivých prvků platí věková omezení a pravidla pro doprovod dětí. Zlínští pediatři stále častěji řeší děti, kterým mobily a tablety zasahují do běžného života. V krajské nemocnici Tomáše Bati upozorňují hlavně na případy, kdy dítě bez obrazovky neusne, nenají se nebo po jejím odebrání reaguje silným vztekem. U starších dětí sledují také horší spánek, soustředění, školní docházku, vztahy nebo úzkosti. Lékaři zároveň připomínají, že problém nezačíná počtem hodin, ale ztrátou kontroly nad používáním technologií. Světová zdravotnická organizace dětem do 2 let sledování obrazovek nedoporučuje a od 2 do 4 let radí nejvýše hodinu denně.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: Zítra má na jižní a jihovýchodní Moravě převažovat oblačno, občas se mohou vyskytovat přehánky. Večer a v noci bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. V jihomoravském kraji naměříme maximálně 30, ve Zlínském 27 stupňů Celsia.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: počasí.
1: Úterý běží, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě zataženo s postupným rozšiřováním srážek po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů.

0: úterní 18. srpnový večer trávíte si hem a já vám dnes prozradím termín letošních rosických česnekovek. Na velké slavnosti česneku vás pozvu už za chviličku. Tak zůstaňte s námi a užívejte večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní večer Rádio Jih, no a já vás dnes pozvu na Česnekovky do Rosic. Česnekový festival s nezaměnitelným aroma a bohatým kulturním programem nabídne už 5. září pestré česnekové menu, farmářský trh nebo piva z malých pivovarů. Na zámek v Rosicích se určitě vydejte 1. zářijovou sobotu. Na tržišti si totiž koupíte nejrůznější odrůdy českého, moravského a slovenského česneku, ale také speciality, třeba polévku, bramboráky, topinky, česnekové sádlo, placky a nejrůznější masa s česnekem. K tomu připočítejte speciály řemeslných pivovarů a klasický sortiment farmářských trhů. Podávat se bude také divadelní dezert a na své si rozhodně přijdou i hudební gurmáni. Takže Česnekovky Rosice už 5. září, tak si to tam vyražte užít. Tahle událost je rozhodně důkazem, že i začátek září můžete užít naplno. Při úterku k prázdninové pohodě vám všem další songy, vy jste Sihem a my přejeme krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: prázdninový úterní večer na jihu běží, no a já vám dnes musím připomenout, že už příští víkend bude patřit letošním krajovaným hodům v Hodějících u Slavkova. Co vás v rámci nich bude čekat, prozradím za chvilku. Tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete dalším prázdninovým úterkem. No a já mám pro vás další srpnovou krojovanou pozvánku, která se týká víkendu příštího, tedy posledního srpnového týdne. Právě v pátek 28. srpna totiž startují letošní bartolomějské hody v Hodějcích u Slavkova, které potrvají až do neděle 30. No a platí, že v Hodějcích je každý rok plno pouťových atrakcí. Nechybí sobotní a nedělní hodové zábavy, průvod krojovaných obcí, nástup na parketě za Sokolovnou nebo stavění máje. Každopádně jisté je, že letošní hody v Hodějcích u Slavkova proběhnou už o víkendu 28., 29. a 30. srpna. Plány na jihu spřádáme s předstihem, no a v tuto chvilku přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 18. srpnový večer na jihu, běží nám další prázdninový týden a kalendářně patří dnešek všem Helenám. Ve středu bude slavit Ludvík a ve čtvrtek Bernard oslaví své jmeniny, tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu i v další hodině nejvyladěnější hity pro dobrou náladu a k ním exkluzivní pozvánky vlastní druhé polovině letošního srpna. Tak užívejte i úterní noc, ať jste kdekoliv. I dnes v noci s váma na vlnách jihu zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih, počasí. Úterý běží, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci bude na Moravě zataženo s postupným rozšiřováním srážek po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu pak oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů.

0: pohodový 18. srpnový, jinak úterní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a platí, že zřícení na hradu Cimburk se připravuje na letošní cimburskou noc. Tip na další prázdninový zážitek vám nabídnu už za chviličku. Tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si hem a s hity pro dobrou náladu. Krásný úterní večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih.

0: večerní vlna jihu, no a tak, jak jsem se zmínil, zřícení na hradu Cimburk u Koryčan se připravuje na letošní Cimburskou noc. Ta proběhne už 29. srpna a vy od 18 hodin zažijete noc s hudební skupinou Oberek, Šermem, Alchymistou a ohňovou show od 21 hodin. Tedy letošní Cimburská noc na zřícenině hradu Cimburk u Koryčan už v sobotu 29. srpna. Na Cimburk pozdrav, no a v úterý večer na jihu další songy pro dobrou náladu. Na jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: 18. srpnový večer na jihu, úterý jde do finále, no a já mám dnes zásadní info z Kobylí, kde se připravuje oblíbené a tradiční zarážení hory. Podrobně se události budeme věnovat za chviličku, tak si na to počkejte a zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s rádiem Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Večerní vlna jihu, no a já vás při úterku pozvu i na letošní zarážení hory do Kobylí. To proběhne letos už 28. a 29. srpna. Akce probíhá ve známé sklepní lokalitě Suchořadská zmola a patří k největším slavnostem v mikroregionu Modré hory. V rámci programu vás bude čekat zahajování slavností, tradiční slib hotářů, cymbálová muzika, ochutnávka místních vín a veselá lidová zábava. K tomu burčák, tradice a skvělá atmosféra a echt vinařské události. Tedy letošní zarážení hory v Kobylí už 28. a 29. srpna. Úterý je ve finále a vy jste si Hema. Já mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme parádní úterní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě zataženo s postupným rozšiřováním srážek po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě zataženo s postupným rozšiřováním srážek po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

www.radiojich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás

0: Telefon v létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo s postupným rozšiřováním srážek po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc, ze studia vás i dnes zdraví. V Poudě.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 19.8. Platí, že po zbytek noci zůstane na Moravě zataženo a postupně se budou srážky rozšiřovat po celém území Moravy. Teploty pak od 13 do 16 stupňů. Ve středu oblačno až polojasno s teplotami od 27 do 30 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom dalšího srpnového týdne.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

let. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.